Σε μνού Κριστίνκο. Stejnou písní jako tlukou slavíci, tluče tvoje srdce, Kristýnko. Tobě samo nebe slétlo dolící, jak si krásná moje Kristýnko. Jak je hladké portugalské hedvábí,

tolik jasu žádná hvězda nemývá. Kolik jeho v tobě, Kristýnko, tobě snad i v